být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

tancoval voják se Slovenkou a povídají se, no vy jste perla, ona páně perla, točíš ma brzo.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Jdou dva opilci po kolejích a jeden unaveně poznamená. To

0: odbyla třetí hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další.
2: Hrajeme další pecky.
3: Crazy Radio.
4: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, co mají společného drsné porno a zprávy o počasí? Obojí mi říká, že dneska večer bude pršet.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

0: odbyla 16:00.
1: Crazy Radio.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
3: To je Crazy Radio.
2: Hrajeme další.
3: Hrajeme další pecky.
4: Crazy Radio. Crazy Radio.
5: Zpravodajský servis.
6: Zprávy Crazy Rádia. Kultura.
7: Pavlína Pořízková ukázala na premiéře, že prsa v 61 nepotřebují žádné vodítko, prostě se vyvalila bez podprsenky. Vypadá to, že ty kozy prostě nechtějí držet uvězněné a raději se provětrali, a co si budeme povídat, chlapům to asi nevadilo. Jestli má bejt takhle český kulturák, tak to beru všemi 10, hned je na co čumět.
6: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku. Každý den je originál.
7: 29. července slaví svátek Marta. Jméno má aramejský původ a znamená paní nebo hospodyně, což odkazuje na sílu a schopnost vést. Všem Martám přeji krásný den a mnoho životní pohody.
6: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

sama. A mám se bát toho, co přijde? Nikdy. Stejně budu psát dál ten svůj příběh. A mám se bát někoho z vás?

0: pauze strašný proud a proti proudu ze vší síly pádluje na premisi ženská v devátý měsíci zabírá podzní rakle hřine. Za ní sedí Váňa, papirosu, lahe vodky. Usmívá se, vykuřuje, popíjí a ze břehu se ozve. Váňo, kam jedeš? Pa, ale vezu ženu do porodnice.
1: Maximálně fun.
2: Yo, this is Bill Blast, straight out of Brooklyn with KRS-One. Standing next to Rock Kim, y'all know what time it is.
3: Hey. What you call that?

0: odbyla 5. hodina.
1: Crazy Radio.
2: Minimum muziky. Minimum info.

uprchlická rodina v Čechách ze Slovenska a malý kluk jde do první třídy, přijde domů a říká, mamička, počúvaj, dnes jsme se učili rátat do pěti, ano, a já už vím dosta. A ona, jaj, vidíš, Lacinku, to je za to, lebo jsi Slovák. Přijde druhý den a říká, mamička, počúvaj, dnes jsme se učili normálně 5 prvých slov z abecedy a já už vím celou abecedu, od A do Z. A ona, jaj, vidíš, Lacinko, to je za to, lebo jsi Slovák, teda, ale... A přijde třetí den a mamička, dnes jsme byli všetci u lekára. A představ si, všetci chlapci mají iba takého lofasa, já takého. To je za to, že jsem Slovák? Ne, to je za to, lebo ti 15 rokov. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum...

0: děti ve škole taky učili se a měli namalovat, co je to hlad. Přijde paní Štělka, kontroluje výkresy, dojde k Mařence, Mařenka na výkresy pár teček. Říká, Mařenko, a co to je? Říká, no, paní Štělko, to jsou poslední odrobinky chleba v baráku. Přijde k Jeníčkovi, Jeníček kurku chleba namaloval. Říká, Jeníčku, a to co je? No, paní Štělko, to je poslední kurka chleba v baráku. No a přijde k Pepíškovi, tradiční prasák, přes A4 výkres velkou prdela, přes to pavučinu. Pojá Pepičku, ty prase, jak to má znázorňovat hlad. On říká, paní Štělko, to máte jednoduchý, kdo nic nežere, ten nic nesere.
1: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: odbyla 6. hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky.
3: Crazy Radio.
4: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

0: radio yours. I'm trying to get to sleep.
1: Spatřil jsem kometu, oblohou letěla. Chtěl jsem ji zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem. My už tu nebudem, ach pícho marnivá.

smrti, se kterou smířit nejde se. O lásce, o zradě, o světě a o všech lidech, co kdy žili na téhle planetě. Na hvězdném nádraží cinkají vagony, pan Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl v hvězdách.

Spatřil jsem kometu, byla jak relief, s podrukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl jsem ji osahat. Marnost mě vyslékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru, až příště přiletí, ach pícho marnivá.

0: smrti, se kterou smířit nejde se.
1: O
0: lásce, o zradě, o světě. Bude to písnička o nás a kometě.

0: advokat jim musím říct bezvádnej farbo policajtech. Normálně oni šli střílet kance a místo kance trefili náčelníka. Tak ho hodili do carevny a jeli s ním do nemocnice, tady na Bulavku a asi po tři a půl hodinách vylez chirurg a říká: pánové, ten průstřel nebyl smrtelný, ale proč jste ho vyvrhli?
1: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

Jako loni, protože my takhle hrajeme poměrně často, možná jste si všimli určitých problémů, který provází akustické vystoupení, je to tím, že to nejsme zvyklí. Ale máme jednu písničku, kterou vždycky končíme, když takhle hrajeme.

0: Díky moc!
1: Díky moc, zabrav nás!
2: Crazy Radio.
3: Minimum muziky.
4: Minimum info. Maximálně fun.
5: To je Crazy Radio.
3: To je Crazy Radio.

0: každý den je originál.
1: 29. července slaví svátek Marta. Jméno má aramejský původ a znamená paní nebo hospodyně, což odkazuje na sílu a schopnost vést. Všem Martám přeji krásný den a mnoho životní pohody.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

setkání nejstarších lidí na světě. Televize z Moskvy, z Leningradu přijede a ten reportér říká: vážení přátelé, dnes je slavný den. Dnes se zde v údolí sejdou nejstarší lidé na světě. Tady Aran Chamihardze, nejstarší muž světa, 168 let. Dobrý den, Arane. Chtěl jsem se vás zeptat, jak se cítíte. Pa, já se cítím dobře. Pa, máte nějaké sourozence? Pa, jo, mám bráku, o 2 roky mladšího. A jak dlouho jste neviděl svého bratra? Pa, no, naposledy jsem ho viděl před 142 lety na svatbě. Povídá: a myslíte, že byste po tolika letech svého bratra poznal? Pa, no jistě. Tak jde takhle, tam stojí ty dětkové. Pa, tohle to je můj brácha. Povídá: no to je fantastické. A mohl byste nám prozradit, jak jste mohl po 142 letech poznat svého bratra? Pomohl podle saka.

0: Fajn rádio.
1: Zpravodajský servis.
2: Zprávy Crazy rádia. Sport.
3: Na nedělním amatérském turnaji v nohejbalu v Horní Lhotě se strhla hotová mela, když jeden z hráčů po sporném autu omylem schodil síti s vlastním trenérem. Ten chudák se zapletl do provazu jako jezevec do pasti a ještě stihl vykřiknout, že takovou píčovinu neviděl ani u Babiše. Všichni se prý chlámají ještě teď.
2: To byly zprávy Crazy rádia, další opět za hodinku.
0: Crazy rádio.
4: Minimum muziky, minimum
5: maximálně fun.
0: To je Crazy rádio.

Na dnešek jsem měl divný sen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav v tvářích třejich očekávání. Prostřed šivenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzence z lavy kávy a dav zašuměl překvapení. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já a šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

prachy jsou levý. Šetřivý táta to neví. Toká si na bedně, sedí tu vedle mě. Dobře si poslechne v noci malou eskortu. S kompasem za pasem není třeba pasportu.

seděla taková partie a chlap tam dával ženským hádanku. Říká, milé dámy, jestli víte, co to je. Je to pro vás, dává se to do vás a když se to vytáhne, tak z toho kape. A ty ženské se začaly chlámat. A říká, moment, dámy, to jsou květiny. Je to pro vás, dává se to do vás, když se to vytáhne, tak z toho kape. Včera tam přišla ještě jedna žena a manžel honem, teda by nepřišla tady o tu hádanku, tak jí to chtěl říct. A říká, pojď sem, ať to nepřijdeš. Hádanka, je to pro tebe, dává se to do tebe a když se to vytáhne, tak z toho kape. Všetci stuhli, načež jedna kolegyně do něho drsne a říká, to jsou teda zvědavá, jak z toho péra uděláš karafiát.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Modelová situace. Blondýnka je v muzeu. No moment, to ještě není celý. No aha, v tom muzeu tak prochází kolem těch exponátů a najednou narazí do stolku s vázou. Váza spadne a rozpláká se na tisíc kousků. Přijde k ní totálně nasra rozzuřený hlídač a říká jí: ženská, já vás snad zabiju, ta váza byla z 15. století. No a blondýnka si oddechne a říká: uf, a já jsem se lekla, že byla nová.
2: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Maximálně fun. Maximálně fun.

0: odbyla 9. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
4: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
5: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: dva ožralí kamarádi a jeden říká, hele, počkej, půjde, jak bydlím, ve. Tak jdou a odevře a tohle je předtím, ještě žuvám buty a čistím je, víš, tak a to je kuchyň, tadyhle, tam je lednice, tam je jídlo, víš, a přes tam vařím taky a tohle je obývák, ten šim na televizi někdy a odevře do ložnice a tam ženská s tím chlapem jeho a říká, to je moje žena, zrovna s ní šukám.
1: Minimum muziky, minimum

0: Bejt šílený neznamená bejt úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Každý den je originál.
1: 29. července slaví svátek Marta. Jméno má aramejský původ a znamená paní nebo hospodyně, což odkazuje na sílu a schopnost vést. Všem Martám přeji krásný den a mnoho životní pohody.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: odbyla 10. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info.
3: Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 29. července, 10 hodin dopoledne. Taková malá perlička z Plzně, tamní nádraží se totiž nově pyšní poněkud kuriózní optickou iluzí. Zrcadlo v útrobách nádražní budovy totiž odráží přímo na chodbu borce u pisoárů. No, holt některá zrcadla vědí, jak rozproudit konverzaci, i když by si to pánové úmyšle asi raději odpustili.
5: Ze společnosti.
6: Pekelné horko zřejmě donutilo 58letou ženu v Boskovicích zbavit se v pátek i posledního kousku oblečení a opalovat se zcela nahá, což pak strážníky zaměstnalo rovnou dvakrát. Když se na místo dostavili podruhé, dotyčná sice už byla oblečená, ale s mužem se tam prý oddávala veřejným oplzlým dotykům. Inu, láska kvete v každém věku a počasí.
5: Kultura.
6: Česká kultura má pořád grády, a to nejen na slavnostech vína. Kdo by čekal, že se u nás pořádají bizarní akce jako běh strakaři nebo mistrovství v hodu uzenou kýtou. Obyčejní lidé si prostě umí užít i s pořádným břichem plným knedlíků, to je prostě boží.
5: Sport.
6: Česká posádka si na rally Polska užila pořádný ohnivý křest, když jim závodní Fabie začala hořet jako pekelný stroj po nárazu do stromu. Sny o vítězství tak hořely v plamenech rychleji než startovní čára a oba borci museli do špitálu s nějakou tou bolístkou. No, aspoň budou mít o čem vyprávět u piva.
5: Doprava.
6: Dnešní ranní dopravní situace na českých silnicích připomíná spíše umělecké dílo moderní stagnace, s kolonami kolem měst jako Brno nebo v Pardubickém kraji, kde se auta sunou vpřed, jen když se řidič zrovna neškráve na zadku. Ti, co vjeli pozdě, mají teď zaručenou exkurzi do světa nudy a spotřebované nafty, zatímco na D6 u Prahy se krátce po 6. ranní udála nehoda, která už naštěstí nekomplikuje provoz. Takže jestli jste to ráno nestihli včas, aspoň máte čas si na semaforech pořádně zanadávat.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Někdo mi říkal, že sprostá slova snižují IQ. Takže teď, když někoho posílám do prdele, vlastně mu jen pomáhám s jeho vzděláním.
2: Crazy Rád. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Rádio. Crazy Rádio.
3: Minimum muziky,
2: minimum infa, maximálně fun.
3: To je Crazy Rádio.
2: To je Crazy Rádio.
3: Crazy Rádio.

0: Jaký je rozdíl mezi policajtem a teroristou? S teroristou se dá vyjednávat.
1: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum info, maximálně fun. My head keeps turning, turning like Russian roulette. Thoughts are like bullets, I cannot do this, do this, do this.

0: Crazy Radio. Odbyla 11. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 29. července, 11 hodin dopoledne. Česká republika se v těchto parných dnech zřejmě už nudí, a tak se mnozí obyčejní smrtelníci chystají na noční bloudění kukuřičnými bludišti se strašidly. Odvážlivci si to můžou jít zkusit i v maskách, takže se na sebe můžete pořádně vyděsit, nebo se prostě jen ztratit v kukuřici, kde si na vás nikdo ani nevzpomene.
4: Ze společnosti.
5: Pražská ztracená a nálezová kancelář evidovala za první pololetí přes 3000 předmětů, mezi nimiž nechybí paddleboard, šicí stroj a dokonce ani zubní otisk. Kuriózní je hlavně nález jednoho prsního implantátu, což naznačuje, že v Praze se sice lecos ztratí, ale nudy se tu člověk fakt bát nemusí. Že by se někomu vyplnil sen o menších prsou, je zatím ve hvězdách.
4: Kultura.
5: Osmnáctka už je nuda, tak dcera Ani Geislerové, Stella, oslavila devatenáctiny pořádným gestem, když na Instagramu maminka sdílela její holý zadek. Prý je s ní půvabná dáma a talentovaná umělkyně, což holý zadek jen potvrdil, no ne. Hlavně, že to není žádná prdel, ale kus kultury.
4: Sport.
5: Mladá paní se na tenisovém kurtu trápla s míčky lítajícími jen do sítě, až jí zoufalý trenér poradil, ať raketu drží jako manželovo přirození. Rázem se s ní stala suverénní hráčka, ovšem s menším háčkem. Trenér ji pak musel decentně upozornit, ať si tu raketu laskavě vyndá z úst a drží ji v ruce.
4: Doprava.
5: Na D2 u Brna to dnes ráno vypadalo jak po menší apokalypse, když se tam srazila dodávka s kamionem a pro zraněného frčel vrtulník, takže si tam řidiči moc nezajezdí. Mezitím na D1 u Trhového Štěpánova si dali dostaveníčko dva osobáky, zkrátka klasická letní idylka v koloně. A jestli jste to ráno šlapali, 50-letý borec na cukře to na 90 valil 190, teď už si nezajezdí vůbec, řidičák má totiž v trapu.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Zítra nás v Česku čeká pořádné parno, rtuť teploměru se vyšplhá z ranních 17 až na pekelných 35, někde dokonce na 38 stupňů Celsia, takže plavky a klobouky budou nutností. Takové teploty svádí k odhazování svršků, dámy i pánové, klidně do plavek, však víte, jak to je, když se vzduch tetelí a podstéká, možná uvidíte i něco, co byste normálně nečekali, meteorologové dokonce nevylučují i kulatých 40. Odpoledne a k večeru se pak místy mohou objevit přehánky a bouřky, tak bacha, ať vás tenhle vodní příval nesmije z rozpálených laviček.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Český turista chodí po Tatrách, po horách, chodí tam a teďka si neuvědomil, že v horách se brzo smívá, že naraz šup nic a byla tma. No a ten teď neměl žádný nocleh, neměl nic a teďka v dálce se objevilo takové světýlko. Přišel k tomu, no a samozřejmě tam bača, salaš, tam bača něco tam dělal na ohni, tam pekl večeru nebo co. Došel za ním a řekl, ježišmarja, bačo, to jsou rád, hledám nocleh, nemám kde spát. Bača se na něho podívá a říká, tož dobré, a chceš spát na hůre, lebo zmaru. A říká se na něho podívá a říká, ježišmarja, starý bača, stará mara, jo, budu spát na hůre, tož dobré, tam běž na hůru a vyspí se. Tak dobře, ten se vyspal. Na druhý den ráno o 9 hodinách se zbudí, sluníčko už vikýřem tam prosvěcuje, on tak otevře ten vikýř, podívá se na tu panorámu Tater, teď se tak dívá, teď se podívá dolů na tu salaš a tam stála pumpa s vodou a tam taková krásná mladá kočka celá nahá se tam umývá pod tou pumpou. On teďka jak to zblíkl, hned to na sebe to prádlo naházel, utíká dolů, jo, a ta kočka vidí teďka, že tam někdo jde, tak ona se otočí, mile se na něho usměje, podává mu ruku a říká, já jsem Mara. A on jí podává ruku a říká, já jsem Kokot.
1: Maximálně fan. To je Crazy Radio.

0: maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.

0: stavěli velký UV KSČ. Postavil se poctivě, ale spadl druhý den. Přišla komise, začala vyšetřovat cihlu. Cihlo. A ona pá, to chcete nařknout mě? Já cihla do ruda pálená. Já to nebyla. Šli k písku. Písek, já dělnou rukou propsívaný. Já to nebyl. Šli do magazínu, do skladu, k cementu. A on pá, mě do toho nepleťte, já tam vůbec nebyl.
1: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum

0: Proglasy Rádio. Odbyla 12. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Rádio.
0: Crazy Rádio.
1: Crazy Rádio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Rádio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 29. července, poledne. Pražská úschovna ztracených předmětů hlásí opět pořádné kuriozity, mezi zapomenutými deštníky a klíči se letos objevily třeba prsní implantát nebo mačeta. No řekněte, jak se dá taková věc ztratit a co se muselo dít předtím. To musela být sakra jízda, co si budeme povídat.
5: Ze společnosti.
6: Páni, tenhle týden se na jihu Čech děli věci. Minulý týden tam policajti a myslivci honili pantera, co údajně terorizoval lesy a louky. Nakonec se s něj vyklubala jen vachyně v divočině, nebo tak něco, což zaplavilo internet s humornými kolážemi a vtipnými teoriemi. Kdo ví, co tam naši chovatelé exotických zvířat zase vypustí příště, možná i bezhlavou silikonovou panu z Číny.
5: Kultura.
6: Kvízová dáma Dagmar Jandová nedávno ukázala fotku z dětství a lidi čumí, že se za 42 let skoro nezměnila. Její dcera Eliška se prý taky zajímá o kulturu a divadlo, takže genetická nálož vědomostí je zjevně silná. Možná brzy budeme mít na obrazovkách další generaci, co ví všechno, ale tentokrát bez těch otravných počítačových her a drbů z Hollywoodu, kterými Dagmar nežije.
5: Sport.
6: Ve světě sportovního vysílání to teď vře. Evropská vysílací unie EBU prý poslala ilustrované obrázky, které způsobily bouřlivou diskuzi o tom, co je ještě v televizi slušné a co už je tak trochu na hraně. Čeští komentátoři jen kroutí hlavou a ptají se, jestli se kvůli pár pikantním detailům všichni nezbláznili.
5: Doprava.
6: Už jste dneska nadávali do volů. Pokud ne, tak se připravte, protože D1 je opět po ránu totálně v prdeli a řidiči si můžou ledatak prohlížet oblohu. Dnešní zácpu prý způsobil konvoj traktorů vezoucí úrodu okurek, což jen dokazuje, že zemědělci mají smysl pro humor i v dopravní špičce. Naštěstí se nám alespoň díky tomu všichni řidiči na D1 mohou podívat, jak vypadá pravá česká okurková sezóna.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Na většině území České republiky se dnes teploty vyšplhají až k příjemným 26 stupňům Celsia, takže si k vodě vezměte něco, co zaručeně upoutá pozornost, protože na mraky můžete na pár dní zapomenout. Celý den nás čeká parádní azuro bez mráčku, ideální na to, abyste ukázali, co jste přes zimu vypotili v posilovně, nebo aspoň opálili to, co vám včera spálilo slunce. A jestli jste v noci trošku pařili, nebojte, dneska to slunce pěkně vyžene všechny zbytky kocoviny.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
0: Crazy Rádio.
2: Minimum muziky,
3: minimum info,
2: maximálně fun.
3: Maximálně fun.
5: Hey, dude.

Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: to takhle Pepíček sedí ve škole a paní učitelka zkouší, jaký jsou domácí užiteční zvířátka. Pepíček se přihlásí a povídá, jsem husa. Učitelka říká, správně, Pepíčku, správně. A jaký pak máme užitek z husy? Prosím, sádlo. Výborně, Pepičku, ten době to dneska výjimečně jde. A jaký pak ještě užitek máme z husičky? Sádlo. No tak, Pepičku, no tak přece, tak já nevím, abys to nějak navedla. V čem pak spíš doma?
1: V krabici.
0: Šmarja, tak v čem pak spí tvůj bratříček?
1: Taky v krabici, ale větší.
0: A rodiče spějí, prosím tě, kde?
1: Rodiče spějí na posteli.
0: No výborně, výborně. A čím se přikrývají? No,
1: peřinou se přikrývají.
0: No, výborně. A v té peřině je co?
1: No, peřin.
0: Výborně, Pepičku. No tak jaký užitek nám dává ještě husička?
1: Sádlo.
2: Listen up, everyone. We have been just informed that there's an unknown virus that's attacking all clubs. Symptoms have been said to be heavy breathing, wild dancing, coughing. So when you hear the sound, run for cover.

Rádio.

0: Každý den je originál.
1: 29. července slaví svátek Marta. Jméno má aramejský původ a znamená paní nebo hospodyně, což odkazuje na sílu a schopnost vést. Všem Martám přeji krásný den a mnoho životní pohody.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

nesmím být šílený. Neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Oh God.

Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna.

0: jak ty dva ruský inženýři plně raketoplán palivem a ten jeden říká, tyva to palivo, i to smrdí jak vodka. Ten druhý veme panáka na kapetám a ono to taky chutná, tak chlastají a půl těch nádrží vylemtají a ráno si volají a říká, vole dělo, jak ti je tak blbě.
1: On říká, jo,
0: já už jsi ráno uprt, tak to neděle, já volám 100 kg.

0: Fantasy Radio. Odbyla 13. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info. Maximálně fan.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Crazy Radio. Hrajeme další pecky.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 29. července, 13. hodina odpoledne. Pražský magistrát hlásí, že i letos mají plné ruce práce s kuriozitami, které Pražané postráceli po městě. Mezi klasickými mobily a peněženkami se letos objevily i takové skvosty jako paddleboard, psací stroj nebo, podržte se, prsní implantát. Člověk se až diví, co všechno se dá v hlavním městě ztratit, když si jde jen tak po svých, že jo.
5: Ze společnosti.
6: Zatímco někteří hledači pokladů tráví životy v ruinách hradů, jiný borec z Brna objevil pod postelí své babičky zapomenutou krabici plnou bankovek z dob první republiky, což vyvolalo menší rodinou paniku, kdože to bude dědit. Teď se všichni škádlí, jestli babička netajila, že kdysi byla tajnou agentkou, nebo prostě jen zapomnětlivou rentiérkou. Peníze jsou zatím v trezoru a rodina se hádá, jestli je utratí za dovolenou, nebo je zainvestuje do pořízení moderní myčky pro babičku.
5: Kultura.
6: 16 ročníků festivalu živých soch a badiartu ve Slavkově u Brna předvedlo, že občas stačí jen trocha barvy, aby z obyčejných lidí udělal opravdové umělecké krvi, co lákají davy na zámecký park a dávají kultuře pořádně na zadek. Kdo by nechtěl vidět živou sochu, že? Právě tam se v srpnu zase jednou ukáže, že umění se dá dělat i bez zbytečných keců, jen s pořádnou porcí kreativity a barev na holém těle.
5: Sport.
6: Slovenská lyžařka Petra Vlhová, známá svými slalomovými kousky, nám ukázala něco jiného než sníh. Po těžkém zranění kolena se teď ukázala v plavkách a fanoušci na Instagramu šíleli stovkami pochvalných komentářů. Vypadá to, že téhle kočce to pořádně šlape nejen na svahu, ale i u bazénu.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

Teď si takový zvláštní dáreček, balíček. Vlastně píseň, kterou bych chtěl uctít památku člověka, který podle mě vykonal za dob bolševika toho pro Čechy moc a moc. Zapomnělo se na něj, bohužel. Ale já jsem na něj nezapomněl, díky tomuto člověku vlastně dal, skládám písně. Jestli mě slyší, myslím, že nás slyší, tak posílám ti velký díky, Karle Kryle.

0: oriturit te salutám.
1: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
2: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Vavřínek zubaři. Povídá, prosím vás, mě hrozně bolí tadyhle pravo nahoře sedmička. Doktor ho prohlídne a povídá, ježiš čověče, to je hřbitov, teda to je hrozný, jak dlouho jste nebyl u zubaře, po asi 8 let, pane, teda to je kas, to musíme vyvrtat. A bude to bolet, bolet, tak vám dáme injekci, tak mu dají injekci, chlap sedí, mu to vrtá už asi 4 hodiny, povídá, prosím vás, jak dlouho to ještě bude trvat, prosím vás, nebudete 8 let u zubaře, buďte trpělivý, až to opravím, vyvrtám, tak vám to zablombuju. Povídá, tak zase vrtá, zase 4 hodiny, a prosím vás, já už to nemůžu vydržet, to je strašně, to bolí a je to nepříjemný. Povídá, podívejte se, musím se dostat na nerv, až dostanu se na nerv, tak vám ho vyškubnu, pak vám tam dám hezky arzen, ten arzen vyndáme potom za 2 dny a pak vám to zablombuju. Pá, na nerv? Ježišmarja, tak to jsme tady do rána, protože já mám nervy v prdeli.
1: Crazy Radio. World's famous. New Pharrell. Featuring Kanye West. World's famous. It's called number one. To Skateboard P and the Louis Vuitton. No, it's so unfair. It's so unreasonable.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: odbyla 14. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: informací. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
4: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
5: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Fun!

0: křídla jsem mu ukoval z musazní nábojnice. A tak jsem pozbyl anděla, on oknem odletěl mi. Však přítel prý mi udělá novýho z mojí helmy, co nás čeká.
1: Kdy pozná eskimák, že je opravdová zima? Když se mu v zatáčce zlomí pes.

0: Je sexuologický školení a ten sexuolog povídá, prosím vás, přátelé, jak vím, tak je nás tady 286 a uděláme si takový hlasování. Kdo má sexuální poměr každý den? Zvedněte ruce. Zvednou ruce. A prosím vás, počítejte to, povídá, tak, to máme 142 lidí. Je tady někdo, kdo má poměr jednou za týden? 46 lidí. Je tady někdo, kdo má poměr jednou za měsíc? 32 lidí. Je tady prosím vás někdo, kdo má poměr jednou za rok? Nějaký chlap se hlaspá.
1: Já.
0: Povídá, a prosím vás, můžete nám prozradit, proč se přitom smějete?
1: Již zítra.
2: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
3: Crazy Radio, maximálně fun.
4: Somebody give me a baseline.

0: Easy Radio. Odbyla 15. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fakt.

přijde ženská doktorovi, že je cítit z úst, a on říká, tak jsem lékař, tak to by neměl být problém, ukažte, dějte A, a jak odevře tu mordu, tak se pošvihne. Odplazí se vele do ordinace, tam si píchne nějaký sedativum a něco takhle načmára na kus papíru, napíchne to na koště a pošle to vedle. A ona to takhle čte, tam je pro začátek doporučení kloktat hovna.

0: Každý den je originál.
1: 29. července slaví svátek Marta. Jméno má aramejský původ a znamená paní nebo hospodyně, což odkazuje na sílu a schopnost vést. Všem Martám přeji krásný den a mnoho životní pohody.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: Bejt šílený neznamená bejt úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně

0: odbyla 16. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
4: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

jednou žil a nevěda zatoužil, no protože hrozně chtěl, tak na tom uletěl. Nebyl v tom žádnej trik, jen věčnej hlad.

Víte, proč policajti nikdy nenajdou ztracené peněženky? Protože by je museli vrátit. Minimum muziky. Minimum

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Manželka se ptá manžela, proč při sexu pořád mlčíš, ty jeden bručoune. Manžel na to, protože mi matka odjak živa vtloukala do hlavy, že se s plnou hubou nemluví.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio.

0: Odbyla 17. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
4: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
1: Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Minimum muziky.
2: Minimum info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.

0: To za mnou došla naša stařa, má požehnaných 82 roku, ale je to taková badatelka, ona furt vždycky dojde s něčím novým a překvapí. Došla za mnou, povídá, víš, chlapče, říká se, že co je psané, to je dané, není to pravda. Povídám, počkaj, počkaj, stařo, ty si vždycky umíš něco brznout bokem, nebo co. Poja, tejste, včera jsem si koupila jednu konzervu a bylo na ní napsané, vydrží čtvrt roka. Ze dva se jim za čtvrt hodiny.
1: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. What they say, Sheldon?
2: That. Hit you all sweet and innocent. Well, hey, where you is, ain't you?

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

0: soudruzi. Uhel už naučili jsme se lamať, ale co nám robí neustále potíže, je náš krásný český jazyk. A k tému nám slouží, aby jsme dosahli určité dokonalosti, takzvané jazykolamy. Uvedu příklad první. Duty datel, tudy, dudy, dudy, no kurva nic. Přistupím k příkladu složitějšímu. Ne na ole julu jili juliu. Na ole julu julisi. Jsi sam.
1: Crazy Radio.
2: Minimum muziky.
3: Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.

0: Crazy Radio. Odbyla 18. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: tancoval voják se Slovenkou a povídají se, no vy jste perla, ona pání je perla, to čižma vrzla.
1: Maximálně fun!

0: Každý den je originál.
1: 29. července slaví svátek Marta. Jméno má aramejský původ a znamená paní nebo hospodyně, což odkazuje na sílu a schopnost vést. Všem Martám přeji krásný den a mnoho životní pohody.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrej dým, hraje magneťák. Holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás. Když si v noci vyšel ven, snad se z trochu třás, trochu třás.

0: Fantasy Radio. Odbyla 19. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info.
3: Maximálně fan.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
4: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
0: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Byl jsem na křtu knihy emeritního policejního rady Milana Dočekala.
1: Ano, taky jsme ho tady měli.
0: Na Národní třídě. Tam jsem dostal vizitku od Jana Kuželky.
1: Ten je ještě teda kuželoznější než já.
0: Tak jsem si jí dal do kapsy, přijdu do metra, stojím v metru, řádně označím vstupenku, jízdenku a najednou ke mně, já jsem inspektor, ukázal mi občanský průkaz, ukažte mi jízdenku, já nelžu, já nekradu. Já zpívám opravdě, tak se snažím podle toho jednat a žít. Já samozřejmě vždycky mám lístek, já jsem nikdy na černo nejel. Jedna paní tam seděla, já pana Fouska znám, to je slušný člověk. Já ho viděla v televizi, to je hodný člověk. Tak jsem poděkoval dámě, hledám vstupenku, jízdenku dámu jí a on čte. Tady má být pražské dopravní podniky, já teď čtu Jan Kuželka. Já jsem cvaknul Kuželkovou vizitku, zaplatil jsem 200 korun pokuty a ta paní se mě podívala v těch černých děrkovaných rukavičkách a povídá, fuj, to jsem se spletla. Pak jsem se dozvěděl, že ten člověk, který byl inspektorem, byl podvodník.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Co má společného politika a prostitutka? Oba ti slibují, že tě pořádně ojebou a ty tomu naivně věříš.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa.

0: Easy Radio. Odbyla 20. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Crazy Radio. Pecky.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 29. července, 20 hodin. Pražské ztráty a nálezy hlásí pořádné kuriozity, mezi kterými se objevil nejen prsní implantát, ale i mačeta, takže si asi někdo užil opravdu divokou noc. Doufejme, že se oběť implantátu cítí v pořádku a že majitel mačety ji nepoužil k vyřezávání dýní.
4: Ze společnosti.
5: Pražané opět dokázali, že v hromadné dopravě dokážou ztratit snad i duši. Mezi letošními nálezy se v dopravních prostředcích objevila třeba fritéza, mačeta, ale i prsní implantát nebo zubní otisk, to už je fakt kuriozita. No, co dodat, cestování po Praze je zjevně plné překvapení a občas i lehce bizarních vzpomínek.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

přijde chlap doktorovi a říká, pane, která má hrozně hnusnou starou, mohl byste s ní něco? On říká, no tak já ji udělám plastiku, no, dejte 1000 korun, já s ní teda něco. Počkejte, 1000, to jako, já si to nechám projít hlavou, no, a za měsíc se potkají na ulici a prostě nepřišel, já vás čekal, že přijdete s paní. On říká, no, ten litr, to bylo jako ten důvod, no, já dal hajit mu pade, on jí odbouch, no. Crazy Radio, minimum muziky.

Info. Maximálně fun. Whatever. Z Crazy Rádia.

0: Kdy pozná eskimák, že je opravdová zima? Když se mu v zatáčce zlomí pes.
1: Maximálně fun.
2: To je Crazy Radio.

0: odbyla 21. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
4: Crazy Radio. Minimum muziky.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Jo, to si takhle povzdechne starší chlap. Dnešní mládež cítí hrůzu před svatbou. To se pozná pokrok ve vzdělání. Já až do svatby nevěděl, co je to hrůza. Je to fakt, že ti mladí cucáci se ženit opravdu nechtějí. Mimochodem, víte, jak se říká nechutnýmu cucákovi? Hovnocuc.

0: Každý den je originál.
1: 29. července slaví svátek Marta. Jméno má aramejský původ a znamená paní nebo hospodyně, což odkazuje na sílu a schopnost vést. Všem Martám přeji krásný den a mnoho životní pohody.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: odbyla 22. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
2: Hrajeme další pecky.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
4: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
5: Chlápek si povzdechne, ať dělám, co dělám, nemůžu pořád přestat kouřit. A zkusil si už žvejkačku, zeptá se ho kámoš. A on na to, zkusil, ale nepovedlo se mi ji zapálit.
1: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun. Peace out.

0: Každý den je originál.
1: 29. července slaví svátek Marta. Jméno má aramejský původ a znamená paní nebo hospodyně, což odkazuje na sílu a schopnost vést. Všem Martám přeji krásný den a mnoho životní pohody.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

Jura s Janem tak sa chodili navštevovať a včil ten Jura došel, byl z Kostica do Lážota k Janovi. Vždycky měli zvyk, že vždycky seděli pod zeleným čbánek nejakého dobrého vínečka, si vykládali. A tož ten Jura k tému Janovi došel a tož tak sedí pod zeleným, slunečko svítí, pohárku přibývá. Naraz rozletí se dverca od chlévka, vyběhne prasa. To by nebylo nic jako divné, jenomže, jak on měl vybetonované ty chodníčky po ten dvorku, tak to prase tak divně klapalo. Ten Jura hledí a vidí, že to prasátko nemá tady ty kotky a jenom také dřevěné protézky na všech těch nožkách. Ten na to hledě říká, Ježíš Maria, Jane, co se stalo, to ti spadlo do sekačky? Ale kde? Myslíš, že kvůli trochu drkotiny budu zabývat celé prasa? Minimum muziky. Minimum.

0: odbyla 23. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
2: Hrajeme další pecky.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
1: Crazy Radio. Minimum muziky. Minimum

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: V autě do sebe nabourají dvě blondýny, no tak vylezou z aut a strašně se hádají. Jsi koza! Jsi kráva! Kam jsi jela, kozo? No do kosmetického salonu, krávo! To já taky, ty kozo! A na kolik jsi měla termín, ty krávo, co? No na 11. hodinu, ty kozo! No teď ti říkám, že jsi kráva. Já tam přece měla být na 10. Tím pádem si mi měla dát přednost ty.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum.

0: Je babička z východního Slovenska v Praze na Václavském náměstí v podchodu metrem v kroju a potká nějakého mladého člověka a říká:
1: Dobrý den, prepáčte, prosím pěkně, nevíte, kolko je hodin?
0: Pojďte, to vám paní řeknu, 14.44.
1: Děkujem vám velmi pekně. Zazvěm hovno.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum.

0: Odbyla půlnoc.
1: Crazy Radio.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
3: To je Crazy Radio.
2: Hrajeme další.
3: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 30. července, půlnoc. Praha se potýká s nebývalým horkem, a tak se někteří zoufalci rozhodli bojovat s ním po svém noční koupačky ve Vltavě jsou prý teď v kurzu a plavky jsou spíš doporučení než nutnost. Někteří to berou s humorem, jiní jsou nasraní, že jim noční klid kazí banda exhibicionistů a opilců, ale řekněme si to na rovinu, kdo by odolal, když jsou ty vedra fakt na chcípnutí.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

neznamená být šílený, neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Každý den je originál.
1: Dnes 30. července slaví svátek Bořivoj, jméno, které v sobě nese sílu a znamená ten, kdo boří voje, neboli ničitel vojsk. Všem Bořivojům přeji krásný sváteční den.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Crazy Rádio. Minimum muziky, minimum informací.

0: Dva úplně ožralí cigáni jdou po Praze a jak se tak držej, podpírají, tak spadnou do výkopu. A teď jak prší, tak ten jíl a to bláto, tak se takhle štrachají ven a nemůžou se dostat ven a ten jen říká: Marian, jsme v ryti, čo budem robiť? Pa, choď do ryti, ty by si neustále něco robil.
1: Maximálně fun!

0: odbyla první hodina.
1: Crazy Radio. Crazy Radio.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
3: To je Crazy Radio.
2: Hrajeme další.
3: Hrajeme další pecky.
4: Crazy Radio.
5: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
0: Crazy Radio.

kdy otevřeš ráno oči, aniž bys vůbec tušil, co tě během dneška všechno čeká. Kdy se potkáš se svým tátou ve dveřích a tam mu řekneš, dneska večer se tě ozvu oka. Kdy zvedneš podělaný phone call, kde si rozvíš, že mu v životě už nikdy nezavoláš. Kdy se vše otočí na ruby a ty máš prostě pocit, že tohle to jen tak nerozdejcháš. Tak to je život, buď

0: opravář. Přijel tam nějaký chlap s autem a povídá, prosím vás, mě vám se tady něco na tom motoru pokazilo
1: a mě to auto nejede, tak on ten opravář zvednul kapotu, vzal šroubovák, takhle otočil tím šroubkem doleva a auto nastartoval a on říkal, jejda, vy jste šikovnej člověče, co budu dlužnej? A on povídá, ale nic, no co byste byl dlužnej, kdy to bylo minutu a on pá, no ale nemůžu to chtít zadarmo, že jo, přece nemůžete šít, abych já teď odjel a vy si za to nic nevemete. A on pá, tak mi dáte 100 korun. Ale 100 korun? Když to bylo za minutu 100 korun, jo? A on povídá, no tak mi to aspoň rozepíšte na ten lístek, co za minutu 100 korun. A on tam napsal 1 korunu otočení šroubku, 99 korun věděl kterým.

Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.